0: Dženca je potekim cečo oktobra džen jednoty Nims, geje niko troškuli je tutun džen před 60 letami sobu doživiu druze Nemža, so hižo na to dopomnič, že kež bych odede snanošče přemode, abo scuva již nic nasvědče. Matejo, doboranje, vítaj.
1: Ja, například, doboranje. A je čera, poladame najprv raz na to, respektivně Dženca, poladame na čerauši pjat, to je sakský minister za bobsvět a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch, ujibný okres Elen Jenšec opytal a s ľudžimi tak jmenované krajny rozmluvie vo všelakých témach porečal, po viacorých stáciách serbské končinie, přeprosy na rozmluvu do Nuknichanské baraky, čiž by Bettina Wenderutová za nás podla a ona nám o tym rozpravia. Klement Schmidt je so s tému zabíral, kotre možnosť, že dženci žičin dávaja staré fóta restaurovač. Ich je tujšto, to môžu vám hižo riec. A kajž so rúni, že prajva Blanka je dženca šako sviate džin, čeho dla, o tým vám dženca rano dundak poveda. Předuším džisčom, kociš, teda ište nebych u nasvedče. Ale konci džin ja so přijúšim športuje, tak tež dženca, že što kak, zoniče od Jana Reoria za džesač menšinu.
0: A co wir so paladame tisch na vetro po sledovacej štučce 7 po 6 dobranje vitajte.

Z počatk novembra leta 1906 jeden a druhý desač je so svojba Kraužic z Židova tu v Budešine na puč podala a to z jenny z prvních videokamerů kýž ľudža tedy takhle miachu. Z Židova přes Graubavsku hore do města, přes bohatú Lausku do staroměsta a šitko sú ze svoje kameru zapopadnili, šitko dokumentované, z dženstnišeho vida nemožeš si tole hižo predstajč. A tu iš vobladajče si dokumentáciu namakače tutu ve internetče. A to nie je jenička, když po takým zapodač Budešin staré miesto, 1919, abo jena 1910, potom so najšelakoríše dokumentácie jevia.

Dann sei es verbotene Jane, a da wot mehr so durch da badau go. Gleich schehischer Palana Sonneli Domkowanka bute Jensa Czarnem Konzu, a z dobom sa ja so krabatuet, ne, aber krabatuet de Jane. A mit dem Zwisko wiatzere Svejenje a hinaische badau ge. Vejit goje Jensa dvaro Svejen a wulnatschasne Turnier. Nimskich Baslitzach, je Röberski Svejin, Pschivulkim Hatsche, Navinu Aspione Svejin, Cedobiskets, Pscheprosheni, a Navinu Arutschowski Svejin, na Jakubets Tvergis Nove Mordgoe. Dokuloa, dam, wot mir so Becchapeges hatte Jichanski Askakanski Turnier. Jensa Vietscher Schestschich, wot mir so nasimski Konzert skorum Budeschin, na Cest, Juria Bülka, a dove Zirkwi Hodgiu. Dos mitschgetz, dam sapotschne hijo so Jensa popodnju Zjoch, Jane Votorienich Rotto, Torika, Vonjove Wubore, Pscheprosha, na tut uns weh, Jane. A nimoto můžete si obladat program Vůžičanské rapsodie s veselom a živý zromadnost, čo a to pak Jensa večo na posedemich buddhickým serbským ludovým ansamblu pak jutce popodňu v štyrioch na samsne městne. Šešožin si a štocie a tole Julie Ingrid Rakec pokažaca z Česka pola Vojerec.

0: Dobre ranie, dzieci. Dżęca jest sobota, a pisamy 3 oktober. Pola mile doma je dżęca poprawom szokaś przeco. Tyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Czeho dla? No haj, mać milu je Serbuka wodtud. Nan milu je Niemc, a pokadża z bliskosće Dortmunda. Czeho dla wam to pojedam? Hišče před 37 letami nebě to sva tak jednorie, abo lepje prajene nimale nemožne ľudži zapadže nimskije vopytač. Po druhej svetovej vojne bu Nimska menujcu do dveju džilu, do zapadnije a vukodnije povojcu, a požišo samo z 1400 km dohe ranicu džilena. Dawaše dvaj kraji, Nimsku demokratisku republiku ve Vukodže a Zvjazkovu republiku Nimskije zapadže. Vokovo zapadného Berlina je knježerstvo NDR dalo 1961 ho Berlsku muriu natvarič, takzo nemožeše ništo viace bez dovolnosti cule jednorie přes ranicu. Berlinje a druže može se dženca išće džele murje vobladač, što je tiš mila činiva.
1: So zja se nemrem ja cilje doponič, a pa bosvim so biti hajt jedna mura, a po njej tam doponi boske rota vidjel. Ta mura je jara grafiti, a ja to nisam vidjel, ja sem bloz vidjel, su tam jara veli ljudi, ja su foto činali.
0: Što je potajkim za milu a vas cilje normalna murja, bi za vaših starših, Džedo a voki ranica, kotraž je zžela svoj bedželiva a ľuďom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmie džahu do sveta jička ženca, tež svobodne voľbe žane nedavaše a ľuďo buchu vyskúšovani. Predstavte si, zo natvari nechtu sreč vašie s múriu a hižo nesmieče viace vašu najlepšu přečelku abo samo voku vopytač. Ľuďo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 mieru nos pône a všude na drohách mielivé protestovachu. Potom stá so nimale také nešto kež žijú. Dženca před 36 letami so z dveju krajov skončne zaso jeden zjednočený vútvorí. Tak svieči Nemska 3. oktobra takrec svoje národniny. A tola je čas dželenia svoje sliede zavostajú. Vopkeč buje tež mila drude, dež so dorosčení rozmovieja.
1: Dež mama ha džido oda tak kriča, oda dež mu auče, ha praja ha je tešný da z ost, oda tak. A pon si ti také svojžia, ale také sme s mojimi staršími, on to še nisem slušala.
0: To jeničke, što je mila a je svojba dženca ešte pötne, když je vo Vukot a Zapad a tu celú Vicku.
1: Když sem hajt Vuko a Džeda oda hajt tu Njembo kvopotač, nem hajt šun dlie, zo dališo ječ, tak je Dortmund a tak, ale hera kan nikde nebo prazo dajky vykročne čini.
0: A tola je mila Vesova, zo ste so Vukotna a Zapadna Nemska před 36 letami zjednočivoj. Što wie, hač by ju, je sotru a bratsikaj hevak sva davavo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Ciš.
1: Dobar dan. Sakski minister za Wopswit a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, so bi so z nimi vo aktualnych temach rozmovjal. Nukničanske baratce diskutovachu mjezdrojim, kak moža ratarjam birokratiske zadžuki voložič. Tež vo vysokých pvačiznach za čirivo, nojenských postajenjach, nízkých pvačiznach za mloko a vo zmenach hojntvarskim pravie, što iš nastupa celenje veľko, oni diskutovachu. Do toho by minister van Breitenbuch Ruč Deko v Rheinze a Smolic biostatok Nuknice opytal. Kak moža menšinové reče tež ve vukubvaniu a povovanskim živeniu svoje krute miestno vopkovač a kak moli šule předevzača a menšinové zromadženstva přitom romadže dživač, s tutými prašeniemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8. letnom skáčovaniu minených dňach belgijským Eupenje. Kubanská referentka Katrin Suchec-Gisvaukova a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic ste Serbou na seminárie zastupovali. Tak podpiraja Serbia na mou FUN, so maja so menšinové reče, ladajo na ukubvanie ve odpovedných krajach lepie zapšieč. V bivej vodže sú čera zanirované vobedlerské dvorniščo zasa otvorili. Pomniko škitanem tvarje sú netko tež mieščanská biblioteka a rumnosče za zariadovania. Tak skyči sa prichodne tež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem vostanie dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažiro. Od konca leta 2020 sú bivej vodže tvarili, pričímž by otvorenie dvornišča poprvom hižo loni plánované. Ale mjezdrujim sú tvarske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je přetvorb vačiu. Zviazk a kraj Sakska stejón z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornem Krumcu zají sa dženca na areálu krabatového mlyna biu domkovanky s dobom tež krabatový týdžen. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosti v prichodných dňach na najšelakoríše zariadovania regione mies Vojorecami, Kamiencom a Budečinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nemské korenie a maja živú dvurečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúto v obstatk programa. Krabatový týdžen odmýva so hižo k 5. ráze, tež leca pod kmocistvom krajného rady udaví časa. V Bluniu má sa rajkanišťo pestovanie v obširne přetvarič a rozširič. K tomu je sa gmenská rada gmeny Halštruska Hola znova uznova. Projekt cokonje niedže 80 tisac euro pvači, z čehož so 70% z liderového programa spichuje. Planovanské a tvarské dživa převza firma z okoliny. Mjezdrujem tam rajkanišťo z vodu a malým bazénkom nastanie. Traunik, vody a obvoženia so ponovia. Najpozdžišo kletu v meji maja tvarské dživa zakončené byč. A to bych u naše džensnišče povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Išče dominuja mročele na nebju, ale biehu do podňa najpožišo připonju so tuto potom zminu a slunco so pokaza a nám hač do večera svieči. Krásny nazemský džen pri pšivšim išče nimale lečných temperatúrach nás očakuje hač do 22 stopňov. Júce za to zaso viace mročelo, dále pak převážne sucho, maximálne 23 stopňov.
2: Tuto nezbožo však je so hižo před nohaj viaca čođinu stavo, ale přeco ište nam system pokaza zoščen tamte džile auta leža po takim kečbu na až 4 smetrežanem s Budešinom vukodom a Budešinom zapadom. 4,5 menšine po na pół osmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: Jan Reda, wasom po napo wasmich hier. Przedwieczor, dżensnische hodnia jednoty nimskie, je sakski minister za wopswet aratarstwa Georg Ludwig von Breitenburg wożił, so by wulbny wokrys Elin Jenschitz wopytał, a z ludzimi w tak menowanej krajnej rozmowie wo wszelakich temach poryczał. Potem so by rocz z Arabie w Reinze, a połanskiego pczuaria w Jedlice wopytał, założy do Nuknice, a tam dzieje na wopyt na smolit statok, a potem na rozmowu do baraki, dzieje by Bettina Wenderotowa za nas podla.
1: Z dupkom na półosmich so zaposłancza strony CDU sakskim krajnym sejmie Elaine Jenschitz pozbienu, so by dwurecznie niemale posta hostci witała, gdyż byśu si wieczor za rozmowu z ministrom rezervowali. Mier z nimi przeważnie ratario a hajnicy, a z dobom dalsi zajmcy. Jako so Georg Ludwig von Breitenburg przedstaji, nydom wszitke nejasnostše publikum je zvatkuje, kak da netkostumi von Breitenburg z Bukovca zvisuje. Daloko přivuzny z nimi je, tak poveda. Před 200 letami so svojbne linie rozhauškuja. Jeho ratarski zavod Koren Zále Supola Lipska naveduje mestom jeho manželska, z kotrež ma 6 dzieci. A tak stajichu zajímcu svoje prašenja muži z praxu, zvisči tiž rata Marko Smoa.
2: To by ja zajímo, a z unio rata, to opoče za nás rata hodin in vilki plus, un vio čom riči, no? Und unser Jahresheimer, die so ja, Thema Skut, die ist ein ziemlich wahrscheinliches Thema der Psychoda. Die nicht so überrascht, aber Jahresheimer, also da können Leute bolli, no? Also schellige Themen bolli, wer jetzt auch ist mir, die ja mir nicht wird beschau, ja, wird so ne.
1: Themen, Sahachu, wird Psyrodoschkita, Pschess alternativne Energie, Drohe Pfadschisne sa Diesel, Dunju Pschensu z Ukraine, Zelenje Welka Hatschk Doaschnostno politiskim Tuanischam Niemske. Nawoda Radworskeho Ratarskeho Zawoda Stefan Triebs na przykład przedniese konkretne problem, dże wo rozszerenie przyrodoszkitnie kunczyny wokoło Wuczyńskeho Hata, kisz ma sobie dalszy hat wutwaric a rozszerić. Wun wopskoži špatny zwisk z krajnoradnym zariadom a katastrofalnu komunikáciu mes zariadom a gminu. Minister von Breitenburg přilubi so chce so tutym nastupaniu wobonić. A tež tema velk, kotraž so hižo leta doho diskutuje, přinže čera nablido. Hajnik Michal Brezan.
3: Nein, akože pátio noa, so ja tun velk do jagdrechta so bonučišo, hast tým mamo mu tu možnosť jeli na ministerium to svobodne na to velká ty celáč. To je pa šetce ještě jedna doba doba predáč smimo mu na to velká celáč, also jen doby to zvěštit, že tu škodu činil po něho ve věstých vobukách a hojentva na to velká možná. Jeli má jen tu dovolnost.
1: Krok dále potekím po mininju Hajniku a tež ministra von Breitenbucha městem su, štož celenie velká nastupa. Největší čas, dodá Michal Brezan.
3: A my to vidíme na naše natúre. Also, skoro nič tu je, že nás hodně nevidí. Dámské jsou skoro cvofot z našeho koncina. A što ještě máme? Máme lišky, máme šupu. A to je šo? Also ja, když prajene na 620 hektarů, jsem celý jedno sorný kalica.
1: Od velka, džiše k drohému dízeli, přes přetunně mloko hač k vůlkým byrokratickým zádžokám za ratariu. Bilanza ministra von Breitenbucha ratarske zavody cywym kraju skorža, so nemoža hižo hospodarsce dživač. Krok po kroku chce to za so polepšič, tak čera viacore razy v úzbiene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Du sagst ja, so ein mag konkretne Musle, aber ein zeitliches Schluss mir nicht. Also, und ja, ein schon jen musch nit jeno so alle ja so musim du bische de nit stas minich hat mun schon dort zbe der dat wer wird
0: Prenny Krok, menujce v forme krajne rozmowy, votorene vuchozaratoriu meč je potakim sčinene. A to se zajmce čara v Nuknice tež jara vážachu, džiš so se sakským ministrom za vopsvet a ratarstvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom na rozmowu zetkachu. Bettina Wenderotor je o tem rozpravjala.

0: Polícia z G.
1: We Wojorecach staj svetgajšt vod k dopodňa okolo jednačich viacore konopjove rostliny při garážovom komplexu při kastanjovom puču uladavoj a policiu informovavoj. Zastanice namakachu tam dohromady 10 rostlinov, ktorež bychu pošem zdaču přes tydženje abo samo mesace ilegálne plavované. Rostliny sú sobuzali, kriminálna služba přepytuje netko přečivo dotal neznatým zamovitým. V Budyšinie je policia štvrtk večer okolo na posedmich 15 letnú na e-skutoru pri Lessingovej zadržala. Drogový test reagovaše pozitívne na konop a kokain. Za modostnú sčiovachu voto zače kreje, rozprava starší maj a vozivinka. To runia Budyšinie sú neznačí mne sredu popodňu a štvrtk ránom stvarnišča pri Kurta Pšalechkovej niedže 200 metrov koporova kabla pokradnili. Škoda padústva leží podľa niedže 4000 euro, přidatne nasta na tvarnišču niedže 1000 euro vecnie škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nemsce Kotec, nedaloko Vospoka, sú paduši bjorne kradnili. Mies útoru a štvrtkom ráno zúbi sa z jednoho pola niedže tona neplou družiny Laura. Závod je nasta přitom škoda niedže 1000 euro, tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania přeuzala.

0: Vočin, so Jensa rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Při twarskich dživach na Vyšej šuli ve Worklecach je poušim zdaču komdženjo a druše drie tež budže. To rozpravuje čerovše serbske novine. Pričina je předovšim silny dešč v juliju, při kotrimž bupinca šule povodžena. Zvodkel voda dokvadne pokadžeše, nie ještě doskončně ujasnjene, při přepetovanjach pak zvěstčichu zoje kanal pod sydlenským pučom, ketro marodne, a zdžela ta rova tam silně zatykana. Nitko pruja hač zobja tunle kanal ponovič, abo hač hoči so deščova voda přichodně tež přes nekaký tamny kanal, například do honjeho věstného hata odvodžeč. V obě variantě chcedža sreč novembra představič. Přes škodu vody mohlo nimo toho tepjenja obškočene byč. Hač hoči so stará příprava dále vůživač tu kvílu pruja. Za nové tepjenje pobrachuja popravom peněze, kýba so převozmě zavěstčania košty. Ižo nitko drie líči gmena znedže 5 a 30 tisac eurami přidatných koštov. Gmenskej rádže jeveše so tohodla samonamiec dary z ľudnosti za přetvor šule zbierač.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Stjannom Rehorjom.
2: Dajka prawa mieszyńca ro a deki prawy mix czasu zakopusty w koparskim programie Dżęsa a Jutze. Zazby tvorí tie dženca v krajnom pokalnom kole 2 maj VFC Plauen a Budissa Budešin. Pohodžine požišo vojuje tie vo začado cečo vôneho pokalného kova zapadovúžiského koparského zjazka, koparský cilkaj z nového mesta nad Špreviu a Sokova Ralbice Horky. V samstnom času nastupí prinie koparské mústvo SJ Kruščice Hodžiu. Jutze 12. Reihe reine Zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice doma v Nebelčicach přečivo reinemu Zjednočenstvu vás bive kumc. Jutze 2. Maj je potom prinje koparske mústvo SJ Nebelčice naredže, když přijedže na pokalne duel Cilk z Barta. Anetko išče Dybkovara zeleno-bili Sepice SJ Kruščice 2. mústvo, tun zavizda sudnik Jutze 2. Maj Sepicach. Volleyball, druhé mústvo Holcov športového tovarstva Viktorie Worklec, aktuálny náčelník v obvodnej klase, raje dženca dvojce doma a to přečovo ochranovským volejfantkám a volejbulistkám ze Žitavy. Prinjara započne sa ve Worklečanské čovozúčovarní 2. maj, druhá v okolo 4. Bianje, športové tovarstvo, Radvor, tovarstvo, Cyrila, Metoda a Radvorský modžinský klub zariaduje a uvoduje dženca od rania na pou 9. v Radvorju športové ubeđovanie bie vopokal z Božného Alojsa.

0: Hajan Zajtaka celovo sobita sobota, što štiš v dundaku napođuječih tematizuja, a sto te pšičine ma netko maticiš krutko pojstče.
1: Serbski rozvoz. Pojstče. V studiju Matej Ciš.
2: Dobranje. Sachski minister za wobswet a ratarstwo Georg Ludwig van Breitenbuch jesa čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona zetkau, sobe so z nimi vo aktualnych temach rozmowiau. Nuchničanske paradze diskutovachu mjezurim, kak moža ratarjam birokratiske zadzjoki voložić. Viace vod za dobru hodzinu tu išče raz vyšiče. Kak moža menšinove reče tež ve vukubvanju a povanskim živenju svoje krute miestno wobkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinova zromadženstva při tým romadže dživač, s tutými prašenjemi zabiraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojem 8. letnom skáđovanju minenoch dňach belgijským Olpenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Gisvalková a referentka za Modžinu Maria Teresa Kraužic z tej Serbu na seminárie zastupovali. V bývej vodže sú čera zanirované vobydlarské dvornišťo zasa otvorili. Pomni koškitanem tvárie sú netko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťe za zariadovania. Při ušiem vostanie dvornišťo nadal dvornišťo s poskytkami za pasažírov. 8,2 milióna eur je předvo vačiu. Zviazk a kraj Sachska stejong z fonga za štruktúrnu zmenu spichovávaj. Čornom komcu zají sa dženca na areálu krabatového mlyna bývú domkovanky s dobom tiež krabatový týždeň. Tovarstvo Krabat preprošuje hosti v príchodných dňach na najšelakorýšie zariadovania regióne mies Vojerecami, Kamiencom a Budešinom. Usmerené sú tute na sarbsko-nemské korenie a majú živú dvurečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. V Bluňu má sa rajkaniščo pistovanie v občane Přetvarič a Rošerič. K tomu je sa gmenská rada gmina Halštruska Hola znova uznava. Miezdurujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom na stanie. Traunik, poty a vovoženia sa ponovia. Najpožišo k letu meji maja tvarské dživa tam zakončené byč. A hišče skrutka viedro, čenca ráno pomročeno, ale bio dopodňa so slunco předrie a nám hač do večera svičí, ostanie sucho pri temperatúrach hač do 22 stupňov.
1: Serbský rozvoz.

Kajus Kubica, a skupina Šumla Brum do Bichu. Hi, Runešak, Lubečići, če zonili v Dundaku, ab uvod Dundaka, če odlaje dženca teki cilje vose biti svobodne džen, a kak muli un tešišče zromadne ze svojbu takle přeživič? Ve vojoruskim rođe a zvirencu, napšikvat, maja za vas dženca teki magijski program vose be za malých kuzvorju a malé vere mez vami, a to od dopodnja jednačich do navečora pečich. A ve Česku tam sče popodňu na Pucioch na předstejne klankodživadva přeprošení ve Motkoje, tam maja narodže abo na tverži z Nepola Jakubecec sređo vikulský kunst tydženja. Ve Kuluje môžeče ješarjam a ješakam na turnire konjaco športa palce tvočič. Při vulkým hače nímskych bázlicach a tež veradvorju maja rybarský svedžen a tež poskytky za vás. A malým holešu je sče potom jutce napríklad na nazemský svedžen přeprošené co a svojba viezo. Tam čaká na všetkých písané program. A dokaj molí se hište takhle voličeč, do zoniče tu nedom.

0: Srpska zakladna a srpska vyšša šula budušine vosvědčí ty lica a ty štěle dny vo sebe svoje 80-letné obstače. Myšak jsme se jubilej čera a tyž začera, čím hižo věnovali, Matěj.
1: A já to nie je jedno je svědčin, ale nedom celé svědčinský tydžen. Šulokky a šulory osu se ze staviznami svoju šulu zabírali, bych ju na exkurziách po celém budušině popuču a jsou tyž šelaké projekty přijotovali. A k zakončeniu mejachu potom štvrtk zhromadne svedžin na šulskim dvorje. Přitom predstaví sa tež nový svojský šulský hit My sme budiske. Nastav je zhromadne se šulakami a šulariemi, serbským ľudom ansamblom, skupinu Astronaut a ešte ďalšími partnerami spieva titul Helena Wagnerec. A k tomu maja miestem tež hudobné video na YouTube, takhle to klinčí.

Dženca šak je džen nemske jednoty a štož se docela predstavit nemože, kak je napríklad Budešin tedy po politické změně vypadal a tež ještě z džela leta potom, tun muss se napríklad raz vobladač filmčk, kýž je kraužit svojba ze židova v Budešině z počátk novembra veliče 1901 a 1910 natočila. Tedy je so tuta svojba napuč podala ze z videokameru, kotruž je si tak rec nedom po zmene popšala, když tak chceš. Ze židova džišu potom hore na Garborsku do města přes Bohatu, Lausku do starom města a šitko to su ze z kameru zapopadneli. Šitko dokumentované. Z dženznišo vida nemože si tole scivajac predstajić, tyž tole takle vidíš, rozpadanky kajš po vojne. Tyž vobladajče si dokumentáciu Bautzen Rundgang November 1991.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiu Matej Ciš.
1: Dobro ranje. Sakski minister za wobswit a ratarstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so čera z nekak posta ratarjemi a hajnikami regiona Zetkau, so by so z nimi vo aktualnych temach rozmovjal. Nukničanske barace diskutovachu mjezdrujim, kak moža ratarjam byrokratiske zadžoki voložič. Tež vo vysokých pačiznach za čirivo, nojenských postajeniach, nízkých pačiznach za mloko a vo zminach hojntverským pravie, što iš nastupa celine veľko, voni diskutovachu. Do toho by minister von Breitenbuch Ročdeku Reince a Smolic Biostatok Nuknice opytal. Kak moža menšinové reče, tež ve vukovaniu a povovanským živeniu svoje krute miestno vopkovač, a kak moli šule, předovzača a menšinové zromadženstva přitom romadže dživač, s tutými prašeniami zabieraše so dživové zjednočenstvo FUN na svojim 8-letnom skáčovaniu minenoch dňach belgijským Eupenje. Kubvanská referentka Katrin Suchec-Gisvalková a referentka za modžinu Maria Teresa Kraužic ste Serbu na seminárie zastupovali. Tak podbieraja Serbia namovu FUN, zo maja sa menšinové reče, ľadajo na vukubvanie, ve odpovednych krajach lipie zapšieč. Bivej vodže sú čera zanirované vobydlarské dvorniščo zase otvorili. Po mniko škytanem tvárie sú niecko tiež miešťanská biblioteka a rumnosťče za zariadovania. Tak skyči sa prichodne tiež miestno za čítania a vústajence. Přiušiem vostane dvorniščo nadal dvorniščo s poskytkami za pasažíru. Od konca leta 2020 sú bivej vodže tvárili, pričímž by otvorenie dvorništa po prvom hižoloni plánované, ale miezdrujím sú tvárske zmylky na zapozdženiu vina. 8,2 milióna euro je pretvor pvačiu, zviazk a kraj Sakska stejung z fonga za štruktúrnu zmenu spichovali. Čornom Kumcu zají sa dženca na areálu krabatového mna biehu domkovanky s dobom tiež krabatový týdžin. Tovarstvo Krabat přeprošuje hosči v příchodných dňach na najšelakoriše zariadovania regionie mies Vojarecami, Kamencom a Budešinom. Usmerjene sú tute na serbsko-nímske korenie a maja živú dvúrečnosť, kultúru a zromadnosť sposredkovač. Tež regionálne špeciality sú krúte v obstatk programa. Krabatový týdžin odmieva sa hižok 5. razy, tež leca zaso pod kmocistvom krajného rady Udavičaza. V Bluniu má sa rajkaniščo pistovanie, vopšionie přetvárič a rozširič. K tomu je sa gmenská ráda, gmenu Halštruska hola, znova uznava. Projekt celkonie niečo 80 tisac euro pvači, z čoho so 70% z líderovo programa spichuje. Planovanské a tvárske dživa převza firma z okoline. Miezdrujem tam rajkaniščo z vodu a malým bazénkom nastane, travník, ploty a obvoženia sa ponovia. Najpozdžišo k letu meji maja tvárske dživa zakončené byč. A to bych u naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj pomalu počína sa svunco tu Budešinie přes močele předrievač a byl doplňa sa močele potom kompletne zminu. Svunco nám hač do večera svieči pri maximálne 22 stopňach. Júce zase viace močelo, co v džen dovo, dále pak převážne sucho, maximálne 20 stopňov.
2: V našej bližšej okolíne, što je švobkat nastupa dere upada, što je pak jasnano, tam rune popuču na B6, pole vysoké, a odpoč kudo Rosendorfa, tam je kolesovarský korzo popuču, tam po takým kečbu, mes odpoč kudo Rosendorfa a vysoké nemsce Weissich, to je před Drežanami. Štyri, bona počasačich.
0: Srbský rozvoz.

0: Przedwieczor, dżentniše hodnia jednoty Nimskeje, je sakske minister za wopswiet aratarstwo potekim, Georg Ludwig von Breitenbuch, wužiju so by wulbny wokrys Elen Jenschec wopytał, a z ludzimi wytak menuani krajni rozmowie, wo szelakich temach poryczał. Potem so by rut Surabie Reinze, a Buansko Czwoar, Pčoarja v Jedlice vopitav zauži do Nuknice, tam džeše na vopit na Smolic Tatok, a potem na Rozmu do Baraki, džeš bi Bettina Wenderotova za nas podla.
1: Z dupkom na povosmich so zaposvanča strone CDU sakskim krajnem semje Elen Jenschec pozbjene, so by dvurečne nimale posta hosči vitava, kiž bichu si večer za rozmovu s ministrom rezervovali. Mez nimi převažne ratarjo a hajnice, a z dobom dalši zajimce. Jako so Georg Ludwig von Breitenbuch predstaji, nedom všitke nejasnostše publikum je zvatkuje, kak da netkostumi von Breitenbuch z Bukovca zvisuje. Daloko přivuzno z nimi je, tak poveda. Pred 200 letami so svojbne linije rozhauškuja. Jeho ratarski zavod Koren Zale Supola Lipska naveduje mestom jeho manželska, s kotriž ma 6 džiči. A tak stajichu zajimcu svoje prašenja muži z praksu, zvisčitiš rata Marko Smoa.
2: To by ja zajmo, a z unio ratar, to v opoče za nas ratar od in veliki plus, un vi o čom riči, no? Ali unser Jahr sei immer die so ja Thema Skut, die ist ein ziemlich wichtiges Thema der Psychoda. Ha, die nicht überrascht, so ja sei immer so tak viele Leute bolli, ne? Also schlechte Themen bolli, ja jetzt auch es mehro, hat die ja mehr ne wird bisher ja Witzone.
1: Themen sahachu wird Psychodoschkita, pschs alternative Energie, drohe Pfadschiesne sa Diesel, Dunju Pšencus Ukrajine, celenje velka hačk dovašnostno politiskim tvarniščam Nimske. Navoda Radvorskeho ratarskeho zavoda Štefan Trips napšikvat přednese konkretny problem, dže vo rozširenje přirodoškitneje končiny vokovo Vučinskeho hata, kiž ma so vo dalši hat vutvarič a rozširič. Vun vopskoži špatny zvisk s krajnoradnym zariadom a katastrofalnu komunikáciu mes zariadom a gminu. Minister von Breitenbuch přilubi so chce so tutym nastupaniu vobonič. A tež tema velk, kotraž so hižo leta doho diskutuje, přinže čera nablido. Hajnik Michal Brezan.
3: Nein, ako je pratio noa, so je tun velk do jaktrechta so bonučišo, hast tým mamo mo tu možnosť jeli na ministerium to svobodne na to velká ticelač. To je pa šetřeště na doa doba predač smimo mu na to velká ticelač, a jen doby to zvěštit, že tu škodu činil, po něho ve věstých vobukách, ta hojentva na to velká možná. Jeli má jen tu dovolnost.
1: Krok dále potekím po měněniu hajniku a tež ministra von Breitenbucha městem su, štož celeně velká nastupa. Největší čas, dodá Michal Brezan.
3: A my to vidíme na naše natúre. Also, skoro nič tu je, ja žádné schorny nevidí. Dámské sú skoro cibofort z našej koncina. A što čo máme? Máme lišky, máme šupu. A to je šo? Also ja, keď prejene na 620 hektorov, som celý jedno schorný kalica.
1: Vod veľká, džiše k drohému dízeli, přes přetunie mloko hač kvulkým byrokratickým zádžiokam za ratariu. Bilanca ministra von Breitenbucha ratarske zavody cywym kraju skorža, so nemoža hižo hospodarsce dživač. Krok po kroku chce to za so polepšič, tak čera viacore razy v úzbjene. Ale kak? Marko Smoa.
2: Du začiš, ja, so un ma konkretne musle, a un zetisch in Schluss minič. Also, un jojen schon jen muss nicht sehen uns wo alle ja so müssen du bist die nicht das minich hat man schon dort zu bei der da wer jetzt
0: alle Prinja Krotsche we vor mir Rosmoe Wotterne Woche Saratario mit ihr Potek im Schinene das sie sein zu Cherave Nuknitze Jara Vajachu Bettina Wenderotova je Rospraverwa.

To je to doživič, možeče dženca jutce, konstižina potekim, pisane program, a to možeče se napšikvat a mestrujem doječ na domkovanku do Čornokumca a z dobom zahají so s tým tež krabatuje tydžen štužce, konkrétne programuje dybky se blíže vobledač než polada na internetu stranu krabatuho tydženja. V jítku je dvorový svědžen a volnočasný turnír. Němské pázlice mají rybarský svědžen při velkým hače. Vínu a zpěvný svědžen mají tež v Pěskecach, dženca večer 6 Čech. Vínu a rybarský svědžen na Jakubec Tverdži z Němotkuje. V Kulově potmíje se Peča Pečesaty ješanský a skakanský turnír. A nazemský koncert s Kurom Budešin na čest Jurija Bilka doživíče dženca večer 6 Čech v cirkvi ve Hodžiju. Do smyčkec přeprosovňu a vobora dženca hižo od 15 hodin a štůjšce si vesový a živý program vůžičanské rapsodie vobledat tu nepřeprošené dženca pak naposledmiš do buddhistského Srbsko ludo ansambla pak jutce potom nedželu popoudňu štyrioch na samsne miestne. Juhu, floppy dolls sú zase tu a vobledač môžeče si tuton program zabavjace, zveselace, dženca večer na povosmich ve Kruščanskej jednoče.